0: 哎呀，
1: 老丈人，这咋了？眼睛是迷了，还是让泪珠子顶的呀？
2: 你说嘞？
0: 要我说，那肯定是见着闺女乐的吧。老丈人，坐。
2: 哎呀，别一口一个老丈人的，听着别扭啊。
0: 那咱就顶着日头说话。你闺女俺相中了。
2: 你相中了又能咋的？俺这闺女儿相中的人多了，还告诉你，她打小性子就烈，你要是敢对她下粗手，有个什么好歹的？你们跟俺们可就结下梁子了。
0: 你们，他们，你到底是啥人呢？
2: 白山黑水的人。
0: 哟，你们吓唬谁呢？闯山是吧？哪条柳子的？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎